Light origin, onuribus tabu, pod pod mě stéká, po paměti jdou moje roční přesevzetí, od splavu ke splavu, pravá až kurtavá, až do moře to hlodá. A všechny vesty, všechny kruhy zamknuly dávno v loznici.